0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: ambulance aktivního zdraví, který se tentokrát bude věnovat vysokému krevnímu tlaku. Nejen příčinám vzniku této choroby a to, jak ho léčit, ale i o programu, který nabízí naše nemocnice pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Dneska budu diskutovat s paní doktorkou Evou Kociánovou z první interní kliniky naší fakultní nemocnice. Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: A hned se vás zeptám, jak jste se vy dostala ke kardiologii?
1: Tak mě ke kardiologii přistrčila taková příhoda ve čtvrtém ročníku, kdy byla vyhlášena na prakticích soutěž o EKG pravítko, já jsem ho hrozně chtěla, takže jsem se naučila hodnotit EKG a velice mě učarovala logika kardiologie. A potom jsem odjela na studentskou stáž, kterou pořádala Nadace pro srdce Hané do anglického Leicesteru na kardiologickou stáž a v podstatě tam už bylo rozhodnuto a u kardiologie už jsem zůstala.
0: Věnujete se kardiologii a konkrétně hypertenzí a práce asi máte dosti, protože jsme ji slyšeli v úvodu, že třetina naší populace trpí vysokým krevním tlakem. To procento narůstá, klesá a jak je to rozloženo genderově a ve věkových skupinách?
1: Máte pravdu, hypertenze je velice časté onemocnění, je to v zásadě nejčastější kardiovaskulární onemocnění a ta jeho prevalence je vyšší v rozvinutých zemích, kde žijeme v podstatě takovým urbanistickým stylem a zároveň se taky ta incidence a prevalence zvyšuje s věkem. Takže v generaci nějakých padesátníků trpí vysokým krevním tlakem 50% a u sedmdesátníků už jsou to 3/4 populace.
0: Já bych poprosil o první obrázek a vás bych poprosila, abyste okomentovala, jak je normální krevní tlak a co je to zvýšený a vysoký krevní tlak?
1: Obecně se krevní tlak docela podceňuje, protože jak pacienti, tak nepacienti si myslí, že 140 na 90 je dobrý tlak, ale když se podíváte na tu tabulku, tak my jsme byli evolučně stvořeni pro takzvaný optimální krevní tlak, který je pod 120 mm tuti toho vyššího systolického a 80 mm tuti toho diastolického, všechno, co je nad ním, tak už není v pořádku a existují důkazy o tom, že už ve stádiu toho vysokého normálního tlaku vznikají vlastně změny v cévách a že už se tam odehrává nějaké subklinické orgánové poškození.
0: Nicméně, mít vysoký tlak není normální, není to přirozené. Proč vlastně ten vysoký tlak máme?
1: Ona, ta etiologie hypertenze je docela komplikovaná, hraje tam roli spousta faktorů. Přiznávají se určité genetické vlivy, které jsou ale malé. Roli hraje životní prostředí, to, kde žijeme, to, co úplně moc nemůžeme změnit, ten urbanistický styl života, smog, hluk, všechno, co nás tady jakoby obklopuje a zahlcuje. Ale ten nejdůležitější faktor je životní styl, který samozřejmě v těch zemích, v kterých žijeme my, není úplně v pořádku. Sedavé zaměstnání, málo pohybu, kouření, zvýšená spotřeba alkoholu, nezdravá strava, nečistá strava, vysoce rafinovaná a zpracovaná strava, která je plná kalorií a je plná třeba i chloridu sodného, který je jeden ze spouštěčů hypertenze.
0: Nicméně přitom všem ta dobrá zpráva je, že podle dnešního názoru ta genetika má opravdu menší vliv a daleko větší sílu, jak docílit zdravého tlaku, máme ve svých vlastních rukách, ve svých vlastních možnostech. A je to vlastně taková i změna náhledu medicíny. Za poslední 20 let dřív se té genetice přisuzovalo daleko, daleko více. Nicméně ten nejčastější nebo nejvyšší řekněme faktor, který spouští ty naše civilizační choroby nebo jsou choroby z nadbytku nebo jakkoliv tomu budeme říkat, je stres. Je to tak i u vysokého krevního tlaku?
1: Určitě stres roli hraje a dokonce jsou práce, které ukazují, že u té úplně nově diagnostikované hypertenze, u těch pacientů, kteří jsou v zárodku toho onemocnění, tak nějakou formou měřitelný stres je detekovatelný až u 67-70%. Takže ano, zvlášť v těch počátečních obdobích vlastně hypertenze, tak stres hraje roli velkou.
0: Jak ten stres měříte? Říkáte, že u 60-70% je tam ten stres vysoký u těch nově zjištěných hypertoniků?
1: Ano, tak jsou různé formy měření stresu. Ta úplně nejjednodušší, kterou zvládne doma každý, tak je měření tepové frekvence. Ví se, že pacienti nebo i jedinci, kteří mají nižší tepovou frekvenci, tak jsou obecně stresovaní méně. A pacienti, kteří mají vysokou takzvanou tu klidovou bazální tepovou frekvenci, tak mohou mít určitou míru stresu. No to samozřejmě nelze takhle jednoznačně polarizovat, protože tam hraje roli spoustu dalších faktorů. Ale jsou i sofistikovanější metody, jako je třeba měření variability srdeční frekvence, která se dá změřit třeba pomocí EKG holtru. Dokonce i chytré hodinky umí měřit už variabilitu srdeční frekvence, upozorňovat toho nositele na to, že je třeba v nějaké stresové situaci. A my máme jako klinické pracoviště možnost měřit i některé hormonální působky v krvi, které souvisí se stresem, umíme měřit hladinu normetane, nefrinu, umíme měřit hladinu reninu, hladinu kortizolu, to jsou všechno biomarkery, které souvisí se stresem.
0: Dobře, já bych teďka od těch příčin přestoupil k léčbě. Jak vlastně dneska léčíte ve své ambulanci hypertenzi?
1: Tak tím, že žijeme v Evropě, v západní Evropě, tak následujeme doporučené postupy. Ví se, že kardiologie je jedna z oborů medicíny, které velice závisí na proběhlých klinických zkouškách. My tomu říkáme evidenci podepřená medicína. A protože hypertenze je onemocnění velice časté, tak víme, že máme k dispozici obrovské soubory pacientů, na kterých se dají jednotlivé ty kroky ověřit. Takže víme, co děláme. Děláme to tak, že u toho nově diagnostikovaného pacienta hodnotíme kardiovaskulární riziko, hodnotíme orgánové poškození toho člověka a podle toho se rozhodujeme, jestli mu doporučíme jenom změnu životního stylu anebo rovnou začneme i léčit léky.
0: A změna životního stylu se zdá jako velmi logická, protože je to příčina, nebo vůbec ty režimová opatření a jak člověk o sebe pečuje, je příčina i toho zvýšeného krevního tlaku. Jaká část pacientů se dokáže dostat zpátky do normálních hranic krevního tlaku změnou svého životního stylu a svou vůli, svou aktivitou?
1: Tak z mojí zkušenosti zhruba 10% pacientů rovnou při tom prvním rozhovoru řekne, že se sebou nic úplně jako dělat nechce. To znamená, že se ani nemá nějak takého valného smyslu s nimi pokoušet něco udělat, buď svůj životní styl změnit nechtějí, nebo ho změnit nemůžou, třeba z nějakých důvodů. A ti ostatní obvykle slibují, ale z mé zkušenosti opravdu taková nějaká razantní dlouhodobá změna životního stylu, tak aby se krevní tlak snížil a nebylo potřeba užívat léky, tak to je schopno pod 3% pacientů, čili méně než 3 ze 100.
0: Čili ta velká většina je závislá na lécích, na medikamentózní terapii, ale i zde podle současného stavu v naší populaci u velké většiny těch pacientů nedojde k správné korekci krevního tlaku. Já jich poprosil o druhý obrázek a vás zeptám, proč to tak je, že pouze u 30% mužů a 37% žen, kteří se léčí pro vyšší krevní tlak, se dostane ta hodnota krevního tlaku do té fyziologické meze.
1: Tak těmto číslům se říká kardiovaskulární skandál, protože přestože ten krevní tlak lze ovlivnit jak režimovými opatřeními, tak i tedy farmaky, tak bohužel taková to je efektivita léčby plošně v populaci a není to jenom problém náš. V zásadě po celém světě mají všichni lékaři takovýto problém a těch příčin je mnoho, jednak to, že pacienti nechtějí nebo nedokáží změnit ten svůj životní styl a málo se podílí na těch opatřeních jakoby nefarmakologických. Někdy tam je problém i vyhoření lékařů, kteří nedostatečně akcentují třeba léčbu, málo přidávají léku, používají neúplně vhodné kombinace a podobně. A bohužel máme taky skupinu pacientů, která není úplně malá, kteří si nechají léky předepisovat, ale neužívají je.
0: Čili je to soubor nějakých faktorů a mnohdy je to málo aktivní pacient. A já přece jenom ještě zůstanu u té přirozené léčby, u toho stresu, protože ten stres je takovou hlavní příčinou a na to se nabaluje potom třeba obezita a všechny další civilizační symptomy, včetně krevního tlaku. A Nebylo by tedy vhodné jít cestou, že bychom ten náš organismus nějak zadaptovali na tu vyšší míru stresu, na kterou on není adaptován? Z posledních tisíc let vývoje jsme nežili v prostředí, jakém žijeme dnes. Lze to nějak, pracuje se s tím, nebo je to myšlenka úplně nějaká zcestná?
1: Tak asi v nějakých malých souborech se s tím určitě pracuje. Pracuje se s tím v alternativní medicíně a pracují s tím pacienti sami, kteří si vyhledávají třeba informace o tom, jak se stresem pracovat. Můžeme třeba zmínit vliv studené vody nebo zvykání si na studenou vodu, která je takovou určitou simulací stresu, vystoupení z komfortní zóny. My se s tím nějakým způsobem učíme popasovat a ten náš organismus se učí popasovat se stresem, tím diskomfortem studené vody. Takže to je třeba jedna z možností, o které se ví, že může zlepšit naše prožívání stresu. A potom to jsou třeba různé meditační a relaxační techniky, jako je třeba hluboké dýchání nebo různé jiné způsoby meditace.
0: U toho dýchání bych se ještě zastavil. Já jsem taky narazil, když jsem se připravoval na ten dnešní pořad, na informace, že osoby s vysokým krevním tlakem často velmi nesprávně dýchají. Dělá se s tím něco, pracuje se s tím, je to pravda, není to pravda?
1: Tak údajů o tomto velice zajímavém poznatku je málo. Existují nějaké malinké studie, které ukazují, že prohloubené dýchání a správně technicky vedené dýchání, protože my, většina z nás dýchá špatně tím, že jsme zhrbení a většinu svého života sedíme a vlastně se odnaučíme ten dechový stereotyp, tak se ukazuje, že na malých skupinách pacientů, když se to dýchání pravidelně aplikuje, četla jsem třeba studii o těhotných ženách, které měly vysoký krevní tlak a dokázalo se takovýmto nefarmakologickým způsobem o několik milimetrů tuti snížit krevní tlak, ale zase mluvíme o těch počátcích toho onemocnění, kdy ještě není dokonáno pokažení těch orgánů, tak tam určitě se s tím dá něco dělat i takovými technikami.
0: Vy jste zdržel ještě u jednoho, u jedné příčiny, a to je solení. My dneska solíme nadmíru a je to velmi častá příčina. Vlastně ten organismus reaguje zvýšením krevního tlaku na vyšší přísun soli. Jaké je doporučení u hypertoniků a co to v praxi znamená pro ně? Snížení solení.
1: Tak na rozdíl od toho dýchání, tak o solení toho víme podstatně více. Víme toho hodně, dokonce tolik, že se i doporučení spotřeby soli dostalo právě do těch doporučených postupů, jak hypertenzi nefarmakologicky léčit. My víme, že evropská populace, celosvětová, americká, žije v nadbytku přísunu soli, že se v podstatě zasolujeme organismus a tím potenciujeme jeden z možných patofyziologických mechanismů hypertenze, a to je převodnění. Takový doporučený postup u pacientů, kteří už vysoký krevní tlak mají, je spotřeba snížit spotřebu soli pod 5 gramů. My umíme měřit, kolik pacient sní v té potravě, kolik ho má. Nebudu prozrazovat, jak to děláme, to třeba necháme, až by pacienti za námi přišli, jako takové překvapení, ale pacienti jsou mnohdy velice překvapení, když jim řekneme, že solí třeba 4x, 5x více, než je to doporučené množství, a ten přísun kuchyňské soli se mnohdy přesahuje třeba 20 gramů za den u pacientů, protože oni si často neuvědomují skrytou sůl v potravinách, jako v uzeninách, v sýrech, v čipsích a v bramburkách, to všichni víme, že slané je, ale často si neuvědomujeme, že třeba v bujonu je také sůl, v minerálních vodách a podobně. Takže ta sůl je poměrně velký problém.
0: A já bych teďka přešel zase kousek dál, a v čem nám vlastně ten vysoký tlak škodí? Jak on nám ten organismus ničí? A poprosil bych další obrázek.
1: Vysoký krevní tlak klade vysoké nároky na práci srdce, které vlastně musí pumpovat pod tlakem do cévního stromu, a adaptuje se tak, že zbytňuje svoji svalovinu. My tomu říkáme, my kardiologové, že hypertrofuje, což není ale vůbec žádoucí, protože pak má vyšší metabolické nároky na kyslík a tento patofyziologický mechanismus potom vede k selhání srdce a k takzvané té hypertenzní kardiopatii nebo kardiologickému poškození srdce. A druhým takovým orgánem, mohlo by se to nazvat orgánem, je arteriální strom, kde stačí jenom malinké zvýšení krevního tlaku, které je dlouhodobě aplikovatelné na ty naše cévy. A ty cévy jsou v zásadě vybaveny jenom tenkou vrstvou svaloviny, která pod tím stresem toho vyššího krevního tlaku předčasně stárnou. A ten pružný arteriální strom, s kterým se narodíme, tak zrigidní a stane se z něj taková ocelová trubka a potom trpí i orgány, ke kterým ty cévy vedou. My víme, že cévní mozkové příhody, i ischemické cévní mozkové příhody velice těsně souvisí s výskytem hypertenze, takže to je jeden z dopadů vysokého krevního tlaku. Na srdci bych mohla jmenovat aterosklerózu, ischemickou chorobu srdeční a srdeční selhání a také některé arytmie, jako je třeba fibrilace síní, velice nepříjemné onemocnění, je taky, může být následkem špatně léčeného nebo neléčeného vysokého krevního tlaku.
0: A že se ten tlak musí léčit vlastně hned od toho zjištění a dostat se do těch fyziologických mezí. Nakonec vidíme i na tom obrázku, který máme na obrazovce, který ukazuje, že s délkou, s dobou, po kterou ten vysoký krevní tlak udržujeme v našem těle, se dostávají mnohé orgány do nějaké nevratné fáze a jejich poškození se zdá být trvalé. Po kolika letech se to projevuje?
1: To je právě taková záhada, že my tenhle ten moment toho zvratu reverzibilního, čili vratného poškození orgánů v to nevratné neumíme určit. Takže proto se snažíme zachytit ty pacienty co nejdřív a pacienti sami by se měli snažit si svůj krevní tlak ohlídat a zachytit tu hypertenzi co nejdřív a začít něco razantního dělat už v tom stádiu toho vysokého normálního tlaku, aby se právě nedostali do té pravé části obrazovky, kterou vidíte červeně, a to je nevratné orgánové poškození a orgánové selhání, kde už můžeme pomáhat jenom symptomaticky, čili hasit požár.
0: Mně ještě navíc teďka napadá, že dneska už můžeme měřit tlak, vlastně každý doma si může změřit tlak celkem komfortně a relativně přesně. A je třeba mít pořád ten krevní tlak ve správných mezích. Kolikrát by si měl takový léčený hypertonik denně měřit tlak?
1: Tak my samozřejmě nechceme pacienty stresovat tím, že budou nějak pořád si měřit krevní tlak, ale pokud člověk už je léčený hypertonik, tak by měl provádět takzvané domácí měření krevního tlaku. A to se dělá tak, že minimálně jednou za 2 měsíce, týden v kuse, si měří krevní tlak ráno a večer, 2x ráno, 2x večer. Z toho spočítá průměr a o ten průměr se podělí se svým lékařem nějakým způsobem. Tím chci říct, že není úplně tak důležité ten aktuální krevní tlak, který si pacient naměří, když zrovna se mu neudělá dobře, to není až tak dramatická veličina, jako právě ten průměrný tlak, který vlastně vyjadřuje zátěž na ty naše cévy v čase.
0: Jinými slovy, ta hranice zvýšeného krevního tlaku 120 na 80, jak jsem měl na tom prvním obrázku, hovoří o průměrném krevním tlaku, ne o jednom měření, ale třeba o souboru několika měřeních, které potom se zprůměrují. Je to tak správně?
1: Tato veličina, kterou jsme ukazovali na tom diagramu, tak je měření tlaku v ordinaci. Čili správné změření tlaku v ordinaci by mělo probíhat tak, že ten krevní tlak vám lékař změří aspoň 2x a když je rozdíl mezi prvním a druhým měřením, tak po třetí a zprůměruje. Takže toto je ta veličina. To domácí měření krevního tlaku, které se průměruje z mnoha těch veličin, tak tam dokonce ten průměr má být ještě o 5 mm nižší než v té ordinaci. Takže domácí krevní tlak nad 135 a nad 85 mm toho spodního už znamená, že člověk trpí hypertenzí.
0: Dobře, já bych se teďka posunul k tomu, proč tady vlastně jsme, náš pořad Ambulance aktivního zdraví. Bych chtěl dát nějaký návod pro ty, kteří se chtějí aktivně věnovat svému fyzickému i psychickému tělu. A u hypertenze lze předcházet, anebo lze snižovat její výši i režimovým opatřením, anebo i vyléčit nějaké formy vysokého krevního tlaku. A já bych vás poprosil, abyste představila program, který chceme nabídnout pro ty, kteří by chtěli změnit závislost na lécích, anebo vůbec změnit příčiny vysokého krevního tlaku, anebo ani nedospět do vysokého krevního tlaku. Poprosil bych další obrázek a paní doktorko, jestli byste k tomu něco řekla.
1: Tak my jsme si vědomi toho, že ta změna životního stylu není vůbec jednoduchá a málo který pacient už z naší klinické praxe víme, že málo který pacient to zvládne tak nějak sám, takže bychom rádi podali trochu pomocnou ruku těm, kteří o to stojí. A vymysleli jsme projekt, který se jmenuje Nebuď pod tlakem, do kterého by se nám mohli hlásit, nebo zveme, aby se nám hlásili takoví lidé, kteří by chtěli se svým krevním tlakem něco dělat aktivně. A vymysleli jsme dvě skupiny, které bychom zhromáždili, a to jsou mladí pacienti do 35 let věku ve skupině první. U těch se předpokládá, že pokud mají hypertenzi velmi mírnou anebo počínající, tak by se těmi režimovými opatřeními mohli i vyvarovat třeba farmakoterapie a hlavně zlepšit svoji prognózu. A potom skupinu pokročilejších do 65 let věku, kteří už hypertenzi mají nějakou dobu léčenou a chtěli by také třeba s tím něco udělat, buď ve smyslu mít lepší hodnoty, nebo nepoškozovat dále ty svoje cévy. Jak jsme tady vysvětlovali, tak ten proces je kontinuální a čím dříve ho zastavíme, tím lépe. Takže tady pro tyto dvě skupiny zájemců bychom otevřeli takový multioborový tým, který by se o ně postaral ve smyslu nějakého komplexnějšího prvního vyšetření a potom ušití na míru programu pro jednotlivé ty osoby, tak aby dokázali změnit ten kámen úrazu nebo tu bolavou patu, kterou mají v rizikových faktorech hypertenze právě oni.
0: Jak dlouhodobý to bude program?
1: Tak určitě dlouhodobý, protože nelze očekávat nějaký efekt v řádu týdnů, takže takové ty předsevzetí novoroční, které vyprchají už 2. února, tak to bychom rádi se tomu vyhnuli. My budeme hodnotit ty výsledky nejdříve po roce, kdy se zhodnotí, jestli ten pacient je ochotný ještě s námi dál pracovat na sobě a taková odhadovaná doba trvání by byla 5 let.
0: A v čem ta práce na sobě bude hlavně spočívat?
1: Tak, jak jsem říkala, záleží, kdo má kde bolavou patu. To znamená, že obézní pacienti budou pracovat na tom, aby snížili podíl toho, my tomu říkáme viscerální tuk, to znamená to, co si nosíme na tom břiše, což je kardiovaskulárně nejhorší varianta obezity. Pacienti, kteří kouří, tak mohou dostat pomocnou ruku se zanecháním kouření. Budeme mít specialistu, který navrhne správný pohybový režim, už je na míru pro každého pacienta. Pacienti budou vyplňovat dotazník stresu a bude se jim věnovat i psycholog nebo psychosomatik právě na ovlivnění stresu. Jak jsme si řekli v tom dnešním pořadu, tak to také není zanedbatelné a spousta dalších překvapení.
0: Relaxační techniky a tak dále.
1: Také.
0: Aha, pro koho by tedy ten program byl vhodný a co od toho může očekávat ten, kdo by se tam přihlásil?
1: Tak program je vhodný hlavně pro ty pacienty, kteří mají odhodlání a chtějí se sebou něco udělat razantního a třeba se jim to nedaří samotným a chtějí pomoct. Mají vysoký krevní tlak a jsou do věku 65 let.
0: A jaké procento očekáváte, že projde úspěšně tím programem, že dojde nějakému jakoby prokazatelnému zlepšení buď tlaku nebo snížení medikace? Když jste říkala, že pouze 3% těch, kterým to dáváte primárně, nějaký návod, co se budou dělat, to dokáží.
1: Já očekávám 100.
0: 100%, že se zapojí sami motivovaní.
1: Já myslím, že přijdou sami motivovaní pacienti a že společnými silami dosáhneme zlepšení, minimálně zlepšení kompenzace jejich krevního tlaku.
0: Já bych znovu řekl to, co říkám téměř ve všech pořadech, že ta naše medicína má možnosti nás navrátit do zdraví nebo ovlivnit náš život daleko menší, než máme každý sám a to násobně menší. Takže ano, nebuďte pasivní a zkuste udělat maximum a využijte tedy program, který jsme pro vás připravili v rámci AAZ. Já si myslím, že bychom teďka dali prostor dotazům diváků. Prošli jsme tedy hypertenzi, tak jak jsme plánovali a teď bych přišel k prvnímu dotazu. 10 let užívám medikaci pro diagnózu primární hypertenze. Je reálné, že si ještě vrátím k životu bez medikace za předpokladu dodržování zdravého životního stylu?
1: To je hrozně individuální. Záleží, jestli ten člověk má, dejme tomu, rozvinuté rizikové faktory, které se dají ovlivnit. Jestliže asketickým způsobem života medituje, je štíhlý, dobře spí, nekouří, zdravě žije a přesto musí užívat tu léčbu, tak je pravděpodobné, že už došlo k poškození cév takovém, že se těch léků nezbaví, ale pokud tam nějaká rezerva je, tak si myslím, že určitě minimálně třeba snížení počtu těch tabletek reálné je, anebo zlepšení vůbec kompenzace krevního tlaku a zastavení toho procesu
0: nebo zpomalení dalšího průběhu, i to určitě je velmi smysluplné.
1: A zpomalení třeba stárnutí těch cév.
0: Já půjdu k dalším dotazům. Dneska to máme jednoduché. Všechny dotazy budete odpovídat vy.
1: Jo.
0: Jste tady jediným hostem. Moji rodiče od asi 60 let oba užívali léky na vysoký krevní tlak. Přitom jsou oba štíhlí, stravují se přiměřeně, zdravě, pracují na zahradě. Je to jen tím věkem?
1: Určitě to není jenom tím věkem. My jsme říkali, že je tam nějaký malý podíl genetické predispozice a taky víme, že existuje somatotyp lidí, kteří jsou štíhlí a velice se stresují. Takže tady zase narážím na to, že možná ne úplně všechny ty proměnné, které jsme tady jmenovali, ten dotyčný má zvládnuté a určitě tam nějaká rezerva někde bude.
0: Další dotaz je, zda existuje vůbec nějaký senior, který nemá vysoký krevní tlak?
1: Určitě. Já znám spoustu seniorů, kteří nemají vysoký krevní tlak, kteří žijou zdravým životním stylem, nebo mají jenom to štěstí, že prošli samozřejmě tou prevalencí v té lepší čtvrtině populace a vysoký krevní tlak nemají. Jsou seniori, kteří mají normální krevní tlak a není jich málo.
0: A nakonec jsou pacienti nebo osoby v populaci, které trpí nízkým krevním tlakem, že jo? Takže ono je to všechno je možné, ale určitě normální mít ve vysokém věku normální krevní tlak. Máte případy hypertenze u dětí a jak se u nich hypertenze léčí? Děkuji. Já jsem podobnou otázku měl, ale pak jsem ji nepoložil během té naší diskuze. Vlastně od kolika let se nějak akceleruje výskyt hypertenze? A, takže jestli byste to možná okomentovala oboje?
1: Já nejsem pediatr, ale docela neúplně zřídka konzultuji pediatry z města a vůbec ze širokého okolí, kteří se na nás obracejí, že mají pocit, že epidemie hypertenze se dostává i do toho dětského věku. A takový kritický bod je adolescence, kdy vlastně ty děti už od těch 13 let můžou mít vysoký krevní tlak a začíná to být docela závažný problém, protože nám tím samozřejmě stoupne kardiovaskulární morbidita, to je ta nemocnost v populaci, až oni dospějou do nějakého věku, kdy je přebere dospělý lékař, tak už můžou mít klidně orgánové poškození. Takže ano, a je to veliký problém a je to většinou teda špatně nastavenými režimovými opatřeními v rodině, konkrétně u těch dětí.
0: Ono asi nemá smysl čekat, až budou mít děti vysoký krevní tlak, ale mělo by se postupovat tak, že by měli jíst přirozenou stravu, co nejméně průmyslově zpracovaných potravin, mít dostatek pohybu, prostě pracovat na zdraví a ne čekat, až bude nemoc a potom to nějak obracet. A navíc já osobně si myslím, že i škola je prostředí, které spíš zvyšuje hladinu stresu už u dětí, než aby to bylo naopak, že se tam těší a že se tam uvolnění. Ale to je asi na jinou diskuzi. Já přijdu k dalšímu dotazu. Jak na sobě můžu poznat vysoký krevní tlak?
1: No, to je trošku zádrhel, protože ten vysoký krevní tlak na začátku je vlastně, my tomu říkáme asymptomatický. To znamená, že ho člověk na sobě nijak nepozná. A v momentě, kdy už ho začne bolet hlava, začnou mu otékat třeba dolní končetiny, začne mít nějaké pulzace do hlavy, horkost v obličeji, tak už obvykle ten krevní tlak nějakou dobu trvá a nějakou dobu tak může být klidně i roky. Takže proto existuje screeningový program u praktických lékařů. Lidi by měli chodit ke svým praktickým lékařům a nechávat si měřit v rámci prevence tlak a měli by si změřit tlak, kdykoliv uvidí někde tonometr, prostě u třeba známých nebo v lékárnách využívat toho a přebrat zodpovědnost za ten svůj krevní tlak. Takže můžete to pociťovat a taky to pociťovat vůbec nemusíte.
0: Třeba krvácení z nosu se někdy říká, že je takovým příznakem vysokého krevního tlaku.
1: Může být, ale tam hraje taky roli víc věcí, jako třeba suchost sliznic a změny teplot a podobně. Není to úplně, nedá se říct, že každý, kdo krvácí z nosu, má vysoký krevní tlak.
0: Další dotaz vás zase bude tlačit do vedlejšího oboru, ale já ho položím. Jak je závažný vysoký krevní tlak v těhotenství?
1: Velice závažný. Těhotné hypertoničky mají velké problémy v těhotenství i při porodu a nemusí to vůbec dobře skončit jak pro matku, tak pro dítě, a mělo by se to brát extrémně vážně, tady ta věc. Jo, my na naší klinice poskytujeme také konzultační péči pro těhotné pacientky a myslím si, že gynekologové to rozhodně nepodceňují, pravidelně tlak měří. Jenom bych dala možná důraz na to, aby si těhotné ženy měřily ten krevní tlak správně, to znamená usadit se v klidu, spustit dolní končetiny, opřít si záda, 3-4 minutky počkat a pak změřit dvakrát za sebou krevní tlak. Protože ten krevní tlak, který změříme, když někdo doběhne do ordinace, sedne si a nechá si změřit krevní tlak, tak je úplně nerelevantní číslo.
0: Děkuji. A další dotaz je, jakým způsobem řeší se kolísavý tlak u seniorů nad 80 let, kteří měli celý život tlak nízký. Respektive je to problém pokročilé aterosklerózy, že opravdu ten tlak má velké výkyvy. Co s tím lze dělat?
1: No, tam je trošku problém, tam se musí naladit léčba, jako pokud už ten arteriální strom je tak tuhý, že každá malá změna objemu způsobí výkyvy krevního tlaku, tak je to opravdu jako diagnostický oříšek. Ale zkušení hypertenziologové vědí, jak na to, a i zkušení praktičky lékaři vědí, jak na to, a existují skupiny farmak, které jsou v tomto věku vhodnější, a tam určitě teda patří léčba medikamentozní a dobře vybraná.
0: Ale i při znalosti tohoto nedělat velké, rychlé změny polohy, třeba rychle stoupnout a tak dále.
1: Nejen polohy, ale i těch léků. My se někdy setkáváme s tím, že pacienti si sami upravují léčbu podle toho, co nám měří, a to je teda úplně cesta do pekla, a to bych jako důrazně nedoporučovala. Doba, kdy vlastně, když vám někdo nasadí tabletu, než dostanete vyrovnaný stav organismu a kdy ta tableta má šanci začít něco dělat, tak je mezi 2-3 týdny. Takže takové to užívání tablet podle toho, co si změříte, to potom naopak ten krevní tlak rozkolísá a velice to nedoporučuju.
0: Já bych přešel dál, máme ještě 4 dotazy, to bychom mohli zvládnout. Kterých potravin se vyvarovat, abych netrpěl hypertenzí? A musím je ze svého jídelníčku odstranit trvale, třeba kávu?
1: Káva je fajn, to klidně pijte kávu. Káva má spoustu antioxidantů, když ji nebudete mít s kilem cukru a smetánkou, tak je to úplně zdravá potravina. My ani hypertonikum nezakazujeme pití kávy. Pokud to není víc jak 3 šálky za den, tak je to naprosto v pořádku. Víc bych se bála těch vysoce slaných potravin, jako jsou právě ty čipsy, bramburky, minerální vody, bujony, šunky, uzeniny, různé klobásky, tak toto opravdu nepatří do jídelníčku hypertonika a měl by to užívat příležitostně.
0: Další dotaz míří na chytré hodinky, které údajně umí měřit i tlak. Máte s nimi nějakou zkušenost?
1: Mám. Pozor na chytré hodinky, které nemají manžetku. Na trhu jsou jediné hodinky, které jsou certifikované a validované k měření krevního tlaku, a poznáte je tak, že pod, já je nemám teda na sobě, ale pod tím řemínkem je manžetka. Já nebudu říkat výrobce, to sem nepatří, ale takové ty běžné
0: hodinky...
1: Čiže
0: manžetka jako tonometr, páska u tonometru, nafukuje, která se nafukuje
1: prostě
0: a vyfukuje.
1: Prostě se to nafukuje tak, a vyfukuje, jo. Ona je malinká, ale nafukuje se, cítíte to nafukování a vyfukování. Všechny ty ostatní metody jsou nepřímé, jsou extrémně nepřesné.
0: A předposlední dotaz, jaká je úspěšnost úplného vyléčení?
1: No tak to je těžký dotaz na závěr. To záleží
0: poslední bude ještě těžší, ale dobré.
1: Ještě těžší. To záleží na tom, v jakém stádiu ten vysoký krevní tlak se nachází, jak moc poškozený je cévní systém a orgány, a na tom, jak moc ten pacient chce krevní tlak vyléčit.
0: Ale existují takové případy, znáte je, a
1: znám,
0: máte pacienty,
1: znám,
0: které se dostali do normotenze a zbavili závislosti na medikace.
1: Ano, a jsou to jednotky teda.
0: A poslední dotaz, který dneska budeme odpovídat, je, můžu se zeptat, proč nezahrnujete do svého programu pacienty na 65 let?
1: Právě z toho důvodu, že oni už mají delší dobu trvání hypertenze a mají výrazně poškozený už orgány, dá se tam předpokládat vyšší stupeň toho orgánového poškození. Takže my je nijak nechceme diskriminovat, aby se nehýbali, zdravě nežili a podobně, ale ty měřitelné veličiny, kterými chceme ukázat vlastně, že to lze, tak už je méně pravděpodobné, že je nějakým způsobem ovlivní.
0: Jinými slovy, že bych bychom nedostali tak dobré výsledky u nich jako u ostatních. Nicméně já za vás a za naši nemocnici divákům slíbím, že pokud ten program opravdu přinese výsledky pro ty skupiny do 65 let, že na podzim otevřeme skupinu 65+.
1: Tak, to bych souhlasil.
0: A tím bych vám poděkoval za dnešní diskuzi. Zvládli jsme všechny dotazy diváků a současně bych se rozloučil s vámi, poděkoval vám za pozornost a chtěl bych vás pozvat na další díl našeho seriálu Ambulance aktivního zdraví, který bude opět první středu v dalším měsíci, čili začátkem dubna, a budeme se věnovat zdravému dětskému chrupu. Děkuji a těším se na viděnou. Tak paní doktorko, taky díky moc, bylo to příjemné.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme na to. Dominik Feri byl podmíněně propuštěn z vězení. Bývalý poslanec si odpikal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Soud mu stanovil 3letou zkušební dobu s dohledem a podle psycholožky z věznice už nepředstavuje pro společnost nebezpečí. Feri u soudu tvrdil, že se změnil, chce vést řádný život a založit rodinu. Proti propuštění ale vystoupil zástupce poškozených žen, podle kterého mají oběti z jeho návratu na svobodu stále strach. Pojďme dále, miminko je na světě. Miraj Navrátil oznámil radostnou novinku, a to, že se stal tatínkem. Se svou partnerkou Sárou přivítali na svět syna Jonatána. Gratulujeme. A ještě do divadla. Oblíbená herečka Iva Janžurová pořádně vyděsila fanoušky. Poté, co jí pár dnů před oslavami 85. narozenin do nemocnice odvezla vnučka, byla hospitalizována znovu. To už si pro ní do Stavovského divadla přijela sanitka. V péči lékařů si teď nějaký čas pobude. Tak přejeme brzké uzdravení a z nemocnice před oltář. Renáta Kellnerová podle informací deníku E15 plánuje svatbu se svým partnerem Tomášem Otrubou. Muž, který dlouhé roky působil spíše v zákulisí českého biznesu, se mezi tím stal jednou z nejvlivnějších osobností kolem skupiny PPF. Tak to jsou celebrity na Metropoli a teď už další várka muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslovil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky.

0: vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, rodina vám pomůže překonat jakékoliv těžkosti, být si důležitá pro vás bude svoboda a volnost. Blíženci, možná už brzy přijde okamžik, který všechno změní. Radci, jako vždycky, hledáte nová a kreativní řešení. Lvi, když se něco porouchá, umíte to opravit. Pany, klidně dál, sdílejte své nápady. Váhy, když chcete, zázraky děláte na počkání. Štíři, hlavně myslete na pitný režim. Střelci, malý čin je lepší než žádný. Kozorozi, čeká vás diskuze, která může být dost zásadní. Vodnáři, ke změnám přistupujte pozitivně, vesměs jsou užitečné. A co my ryby, měli bychom být víc aktivní, ať se taky pohneme z místa.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: svátky města Olomouce. V pátek 5. a v sobotu 6. června přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
1: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
0: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Nakonec porážkou skončil poslední zápas českých hokejistů ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku. Utkali jsme se silnou Kanadou a dokázali jsme si vytvořit náskok 2-0. Neudrželi jsme ho ovšem a padli 2-3. Do čtvrtfinále čeští hokejisté postupují ze třetího místa skupiny a ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut se střetnou s výběrem Finska.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou s polojasnou oblohou nebo se sluníčkem a s nejvyššími denními teplotami mezi 26.

0: pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Radio Metropolis.

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: šumperskymajales.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslovil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství...

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 27. května. Pomoc k rozšíření populace ohrožené žirafy Rothschildovy z Olomouce. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine. Rok a půl starý samec už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, píše o tom město. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň, tedy asi o 700 korun na zhruba 5 tisíc. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který návrh dříve odmítl. Rekordní výhra v loterii v České republice. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Loterijní společnost Olviny nyní zjišťuje, v jakém kraji byla podaná sázenka. Dosavadní nejvyšší výhra v České republice byla skoro 2,5 miliardy.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Porážkou uzavřeli čeští hokejisté základní část na mistrovství světa ve Švýcarsku. Utkali jsme se ve skupině B se silnou Kanadou, dokázali jsme si vytvořit náskok 2-0, ale neudrželi jsme ho a padli jsme 2-3.
4: Jsou hrozně šikovní na tom kotouči a vědí, co dělají. A hráli dobře, věděli, co chtějí a myslím si, že se nás snažili unavit. Párkrát nás tam zamkli u nás pásmo a myslím si, že jsme hráli statečně.
3: Komentoval hru Kanady proti Česku na mistrovství světa v hokeji pro Českou televizi gólman Dominik Pavlát. Do čtvrtfinále čeští hokejisté postupují ze třetího místa skupiny a ve čtvrtek od 16:20 se střetnou s výběrem Finska.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že stále musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, hic, smažák a peklíčko, obzvlášť když to rozpálí sluníčko. Takže na Moravě se dnes opět dostaneme na tropickou třicítku, přechodné ochlazení na 25, slibuje předpověď ve čtvrtek. Jinak proměnlivost trochou deště a bouřek prý dorazí o víkendu a ojediněle nějaké ty přehánky čekáme i dneska odpoledne, zejména na východě regionu.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, že se pojede závod míru. Ten do konce týdne obsadí silnice Olomouckého kraje a my víme, kde budou uzavírky. V Jeseníku a v Šumperku nás omezení čekají už dnes a zítra. V pátek to bude komplikovanější v Uničově a v Rýmařově. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Jinak kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdeme na webu report.cz anebo na závodmíru.com. Tak s námi sledujte veškerá značení a šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, rodina vám pomůže překonat jakékoliv těžkosti, být si důležitá pro vás bude svoboda a volnost. Blíženci, možná už brzy přijde okamžik, který všechno změní. Radci, jako vždycky, hledáte nová a kreativní řešení. Lvi, když se něco porouchá, umíte to opravit. Pany, klidně dál, sdílejte své nápady. Váhy, když chcete, zázraky děláte na počkání. Štíři, hlavně myslete na pitný režim. Střelci, malý čin je lepší než žádný. Kozorozi, čeká vás diskuze, která může být dost zásadní. Vodnáři, ke změnám přistupujte pozitivně, vesměs jsou užitečné. A co my ryby, měli bychom být víc aktivní, ať se taky pohneme z místa.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
0: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
10: Šupe.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Hádejte, kdo má nejhvězdnější sestavu na letošním šampionátu. No kdo asi? Kanada. Ta má taky jediný cíl, přivést ze Švýcarska zlato. Mimochodem, včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedly vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy. A ti jdou taky po medailích. Co nás na stadionu čeká kromě bouřlivé atmosféry. Je to oficiální maskot, kravička Kůly, no jistě Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16:20. Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: Radio Metropole.
14: Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Je středa 27. května. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé nohoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani

0: domácích cest a v České republice je díky proočkovanosti vzácný. Sport. Postup do druhého kola na tenisovém French Open vybojoval přední hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva. Přemohl na pařížském Grand Slamu domácího Francouze Muteta po urputném boji za asi 4,5 hodiny, a to 3-2 na sety. Ve druhém kole Vít Kopřiva vyzve Španěla Landaluse.
1: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska platí výstraha kvůli vedru. Na Olomoucku i jinde totiž opět budeme atakovat tropické třicítky. Na venkovní aktivity stále doporučujeme kvalitní krémy, protože jinak bychom se mohli spálit za necelou půl hodinku. Výhledově ve čtvrtek se počítá s přechodným ochlazením na 21 až 25 stupňů. V pátek to zase trochu povyskočí nahoru. A o víkendu možná místy sprchne, což určitě ocení hlavně zahrádkáři.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme hned několik omezení na třídě svobody, takže sledujeme tu veškeré značení a hlavně po ránu počítáme s pomalejším provozem. Jinak porouchaný nákladák máme na dálnici D35 na trase Olomouc-Lipník. Je to, když se jede kolem Nemilan, tak tady opatrně. A taky máme hlášenou policejní hlídku na Šumpersku na silnici 11 v Klášterci. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk Sobota.
2: Nebo neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
1: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
4: Dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
0: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslovil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
12: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Rádio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na Radio.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června. Vizi základny na měsíci představuje NASA. Chce na naší oběžnici vybudovat základnu s trvalou lidskou přítomností a měla by pokrýt plochu rovnou velkému městu. Podrobně o tom píše web nasa.gov.
0: Sport.
3: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude, víme, že stále musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, hic, smažák a peklíčko, obzvlášť, když to rozpálí sluníčko. Takže na Moravě se dnes opět dostaneme na tropickou 30, přechodné ochlazení na 25, slibuje předpověď ve čtvrtek. Jinak proměnlivost trochou deště a bouřek prý dorazí o víkendu a ojediněle nějaké ty přehánky čekáme i dneska odpoledne, zejména na východě regionu.
1: Radio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, že se pojede závod míru. Ten do konce týdne obsadí silnice Olomouckého kraje a my víme, kde budou uzavírky. V Jeseníku a v Šumperku nás omezení čekají už dnes a zítra. V pátek to bude komplikovanější v Uničově a v Rýmařově. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Jinak kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdeme na webu report.cz anebo na závodmíru.com. Tak s námi sledujte veškerá značení a šťastnou cestu.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme na to. Dominik Feri byl podmíněně propuštěn z vězení. Bývalý poslanec si odpikal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Soud mu stanovil 3letou zkušební dobu s dohledem a podle psycholožky z věznice už nepředstavuje pro společnost nebezpečí. Feri u soudu tvrdil, že se změnil, chce vést řádný život a založit rodinu. Proti propuštění ale vystoupil zástupce poškozených žen, podle kterého mají oběti z jeho návratu na svobodu stále strach. Pojďme dále, miminko je na světě. Miraj Navrátil oznámil radostnou novinku, a to, že se stal tatínkem. Se svou partnerkou Sárou přivítali na svět syna Jonatána. Gratulujeme. A ještě do divadla. Oblíbená herečka Iva Janžurová pořádně vyděsila fanoušky. Poté, co jí pár dnů před oslavami 85. narozenin do nemocnice odvezla vnučka, byla hospitalizována znovu. To už si pro ní do Stavovského divadla přijela sanitka. V péči lékařů si teď nějaký čas pobude. Tak přejeme brzké uzdravení a z nemocnice před oltář. Renáta Kellnerová podle informací deníku E15 plánuje svatbu se svým partnerem Tomášem Otrubou. Muž, který dlouhé roky působil spíše v zákulisí českého biznesu, se mezi tím stal jednou z nejvlivnějších osobností kolem skupiny PPF. Tak to jsou celebrity na Metropoli a teď už další várka muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: www.lusky-miles.cz.
1: Na Luskini.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskini.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Radio Metropole.
7: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
6: Metropole.

0: Ana.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestovalo do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
2: Sport.
3: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohla doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska platí výstraha kvůli vedru. Na Olomoucku i jinde totiž opět budeme atakovat tropické třicítky. Na venkovní aktivity stále doporučujeme kvalitní krémy, protože jinak bychom se mohli spálit za necelou půl hodinku. Výhledově ve čtvrtek se počítá s přechodným ochlazením na 20.

0: Vzpomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Břesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
14: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: 85 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme

0: boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
1: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Pořád se něco děje a my víme, že v Olomouci se dneska koná jeden benefiční běh. Pomáháme 7leté Nelince, která se potýká s praktickou slepotou. Je to Vejdovského sportovní den dneska ve Smetanových sadech v Olomouci od 16. hodiny. Zveme taky do olomouckého letňáku, kde pro nás ve čtvrtek mají open air koncert skupiny Mladá krev. A všude možně v našem regionu se už o tomto víkendu bude konat kácení máje. V sobotu na Olomoucku, například v Kožušanech anebo v Lutíně, taky v Šubířově, v Majetíně, ve Vikýřovicích na Šumpersku a tak dále a tak dále. Všude určitě bude super doprovodný program, někde makrely, jinde špekáčky, pro děti pohádky, skluzavky anebo trampolíny. V sobotu taky budou tvaruškové hody i s kácením máje ve Velkém Týnci. A v sobotu si taky užijeme dětský den v Horce na Sokolce. A ano, i tady budeme kácet májku. Tak hlavně, aby pila byla dobře naostřená. Vyberte si z našich tipů a dál se skvěle bavte na naší vlně.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Už se těšíš na oběd?
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
4: Děkujeme, že jste s námi.
5: Máme pro vás zprávy.
4: Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. V pondělí už autobusy začnou jezdit na svá původní stanoviště. Cestující tu budou mít 3 nové přístřešky. S návratem autobusů odstartuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy v místě. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má v novém článku webreport.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntalské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
1: Sport.
4: Další duel na French Open čeká českou tenisovou jedničku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. V zápase o postup do třetího kola pařížského Grand Slamu dnes vyzve Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Duel na antukovém kurtu začne po 17:30 odpoledne.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Během dne bude přes naše území přecházet slabá studená fronta. Moc srážek ale nepřinese. Přechodně čekejme sice více oblaků, ale jen ojediněle dojde na přehánky. Ani teploty neklesnou, na jihu Moravy se můžou vyšplhat až na 31 stupňů Celsia. Chladnější vzduch se výrazněji projeví až v noci na zítřek, kdy teploty neklesnou po 10 stupňů a zítra přes den. Čtvrteční maxima většinou nepřesáhnou 25 stupňů.
1: Radio Metropole za volantem.
6: Na cestách pozor na policejní hlídky v Olomouci, na vás číhají v ulici Na Střelnici. Podklady můžete také na třídě kosmonautů, anebo na okruhu Olomouce na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Olomouc-Střed-Slavonín. Policejní hlídky jsou také na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov, anebo mezi Otrokovicemi a obcí Spytihněv. Pozor si také dejte na kolonu, tu nám aktuálně hlásíte na Boskovicku, mezi obcemi Meziříčko a Lazinov. Postát si tady můžete až 10 minut.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Dneska je zase vedro a hic. Zase se hodím osvěžením s rádiem Metropole a taky dneska víme, kde se skvěle nebaštíme. No jasně, jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba halušky se zelím a tempehem, hubovou omáčku a nebo vynikající batátovou polévku, která je veganská a bezlepková. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Jsou tady taky bramborové noky s rajčaty a mozzarellou nebo klasická pizza prosciutto s černými olivami v Café Opera na Horním náměstí. Vepřová plec na paprice, zapečené těstoviny s brokolicí nebo konfitované kachní stehno se suši rýží, tak to dáme v bistru Paulus. A pak je tu ještě svíčková a když je venku ten smažák, tak může být i smažák na talíři. Ano, smažený sýr dnes v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí. Univerzitní menza, jsou to třeba boloňské lazaně, loštická vepřová kapsa s tvaruškem anebo grilovaný hermelín. Další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
11: Kaufland.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Hádejte, kdo má nejhvězdnější sestavu na letošním šampionátu. No kdo asi? Kanada. Ta má taky jediný cíl, přivést ze Švýcarska zlato. Mimochodem, včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedly vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy a ti jdou taky po medailích. A co nás na stadionu čeká, kromě bouřlivé atmosféry, je to oficiální maskot, kravička Cooley. No jistě, Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16.20? Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
3: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
0: Sport.
2: Startuje mistrovství Evropy v malém fotbale. Na šampionátu v Bratislavě se představí také česká reprezentace a dnes ji čeká zápas prvního kola v základní části. Ve svém úvodním utkání skupiny B Česko vyzve výběr Portugalska od 13 hodin.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Opravdu ojediněle může sprchnout. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy se budou teploty šplhat až nad tropickou hranici. Takže možná dneska překonáme teplotní rekord z roku 1868, kdy jsme 27. května naměřili 31 stupňů Celsia. Zítra se nám lehce ochladí, teploty podle meteorologů nepřekročí 25 stupňů. Sluníčko si ale budeme užívat dál.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Řidiči v Olomouci, počítejte se zdržením na ulici 17. listopadu. V koloně si tu můžete postát 5 minut. Nehodu nám aktuálně hlásíte na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Říkovice. A pozor si dejte také na Přerovsku v obci Prosenice. Tady jsou v sobě 2 auta v ulici Maloprosenská. A pomalu se už připravujte na uzavírky spojené se závodem Míru. Ten se pojede od čtvrtka do neděle a zasáhne řadu obcí v Olomouckém kraji. Jeseník a Šumperk čekají omezení už od středy. Dál počítejte s uzavírkami v Uničově i Rýmařově, v Zábřehu a také ve Šternberku.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
1: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
0: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk Sobota.
2: Pepo, neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
1: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
0: Metropole právě dnes. Jsme tu pro tebe už dlouho. A máme spoustu společných vzpomínek.
3: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé nohoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému, píše o tom Deník. Úmrtí neočkovaného dítěte se za škrtem v Ostravě prověřuje policie. Zaměřuje se na okolnosti smrti předškoláka a už zahájila úkony trestního řízení pro neupřesněný trestný čin proti životu a zdraví. Chlapec zemřel minulý týden. Nákaza se objevila také u jeho dalších tří sourozenců. Z nich řádně očkované bylo pouze jedno dítě, píše ČTK. Za škrty je bakteriální nemoc dýchacích cest a v České republice je díky proočkování vzácný.
3: Sport.
2: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Dál si užíváme počasí plné sluníčka a to se nelíbí jen nám, ale i klíšťatům. Tak pozor, jejich aktivita je momentálně na tom nejvyšším stupni. Teploty se pohybují mezi 25 až 30 stupni Celsia, odpoledne se ale může na chvíli přidat více oblačnosti a ojediněle

0: Na výjezdu z Olomouce na Přáslavice pozor na policejní hlídku. Číhají také v obci na Pajedla v ulici Nádražní nebo u Mohelnice na D35 ve směru do Olomouce. A na Šumpersku ještě pozor, neprojedeme mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Cestu zatarasila nehoda dvou nákladňáků. A bouralo se také na Zlínsku v obci Lípa. Tak na cestách hlavně opatrně.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto. Slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dodson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslovil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny.
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do Vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: www.materskymajales.cz.
1: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
2: Rádio Metropole.
3: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřej

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
1: Sport.
3: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohla doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Během dne bude přes naše území přecházet slabá studená fronta. Moc srážek ale nepřinese. Přechodně čekejme sice více oblaků, ale jen ojediněle dojde na přehánky. Ani teploty neklesnou, na jihu Moravy se můžou vyšplhat až na 31 stupňů Celsia. Chladnější vzduch se výrazněji projeví až v noci na zítřek, kdy teploty neklesnou po 10 stupňů, a zítra přes den. Čtvrteční maxima většinou nepřesáhnou 25 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouc je dneska prošpekovaná policejními hlídkami. Jedna na vás číhá na ulici Ladova, další na Rolsberské. Policejní hlídka je také na Velkomoravské, anebo v centru v ulici Krapkova. Tak nohu z plynu. V Olomouci také pozor na menší kolonu na 17. listopadu. Zdržet se tady můžete do 10 minut. Hlásíte nám také nehody, takže na cestách opatrně. A to hlavně v obci Lípa na Zlínsku. Tady se stále řeší bouračka, tak nohu z plynu.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: co nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: Setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Tohle je Radio.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Nikdy jste ho neviděli, ale pokud chodíte do kina Metropol, on vás určitě viděl. Promítač olomouckého kina promítá už víc než 50 let a na svém kontě má okolo 5000 filmů. Rozhovor s ním najdete na stránkách Olomouckého reportu. Třetí nejnavštěvovanější místo v kraji zahajuje sezónu. Termály Losiny právě zpřístupnily venkovní bazény s teplotou vody až 36 stupňů Celsia. Podrobnosti píše Šumperský rej. Poslední květnový víkend mohou Přerované vyrazit za zábavou hned na dvě místa. Koná se Street Food Festival a taky oslava Dne dětí v parku Michalov. Kam můžete v Přerově vyrazit, se dozvíte na stránkách Přerovského deníku. A my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
2: Metropole.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
6: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi.
4: Máme pro vás zprávy.
3: Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. V pondělí už autobusy začnou jezdit na svá původní stanoviště. Cestující tu budou mít 3 nové přístřešky. S návratem autobusů odstartuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy v místě. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má v novém článku webreport.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntálské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
0: Sport.
3: Další duel na French Open čeká českou tenisovou jedničku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. V zápase o postup do 3. kola pařížského Grand Slamu dnes vyzve Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Duel na antukovém kurtu začne po 17:30 odpoledne.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Opravdu ojediněle může sprchnout. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy se budou teploty šplhat až nad tropickou hranici. Takže možná dneska překonáme teplotní rekord z roku 1868, kdy jsme 27. května naměřili 31 stupňů Celsia. Zítra se nám lehce ochladí, teploty podle meteorologů nepřekročí 25 stupňů. Sluníčko si ale budeme užívat dál.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Olomouci, pozor na policejní hlídku, tu nám aktuálně hlásíte na ulici Jeremenkova, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Mrkneme také na nehody, jednu nám hlásíte ve Vyškově na ulici Brněnská, pozor si musíme dát také v Prostějově, tady jsou sobě dvě osobní auta na náměstí Spojenců. A na zdržení můžete narazit na Svitavsku, a to na příjezdu do obce Polička ze směru od Litomyšle. Tady počítejte s kolonou tak na 15 minut.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
0: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Tohle je Radio

0: Radio Metropole, kam vyrazit.
1: Pořád se něco děje a my víme, že v Olomouci se dneska koná jeden benefiční běh. Pomáháme 7leté Nelince, která se potýká s praktickou slepotou. Je to Vejdovského sportovní den dneska ve Smetanových sadech v Olomouci od 16. hodiny. Zveme taky do olomouckého letňáku, kde pro nás ve čtvrtek mají open air koncert skupiny Mladá krev. A všude možně v našem regionu se už o tomto víkendu bude konat kácení máje. V sobotu na Olomoucku, například v Kožušanech anebo v Lutíně, taky v Šubířově, v Majetíně, ve Vikýřovicích na Šumpersku a tak dále a tak dále. Všude určitě bude super doprovodný program, někde makrely, jinde špekáčky, pro děti pohádky, skluzavky anebo trampolíny. V sobotu taky budou tvaruškové hody i s kácením máje ve Velkém Týnci. A v sobotu si taky užijeme dětský den v Horce na Sokolce. A ano, i tady budeme kácet májku. Tak hlavně, aby pila byla dobře naostřená. Vyberte si z našich tipů a dál se skvěle bavte na naší vlně.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
8: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
11: Kaufland.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov, vpo.cz.
0: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding light.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé nohoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. Na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému, píše o tom Deník. Úmrtí neočkovaného dítěte se záškrtem v Ostravě prověřuje policie. Zaměřuje se na okolnosti smrti předškoláka a už zahájila úkony trestního řízení pro neupřesněný trestný čin proti životu a zdraví. Chlapec zemřel minulý týden. Nákaza se objevila také u jeho dalších tří sourozenců. Z nich řádně očkované bylo pouze jedno dítě, píše ČTK. Záškrt je bakteriální nemoc dýchacích cest a v České republice je díky proočkování vzácný.
1: Sport.
3: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Rychlé dopravní zprávy začínáme v Olomouci, kde se bourá na Sokolské ulici. Jedná se o nehodu osobáku a motorky, ale už by se to zde mělo došetřovat. Průjezd je bezproblémový. V hanácké metropoli potom pozor taky na zdržení na 18 minut na třídě kavaleristů. Na 17. listopadu a na Velkomoravské je to potom do 10 minut. No a v terénu jsou i policejní hlídky právě teď na dálnici D1 na exitu Hranice anebo na ulici Osvoboditelů ve Zlíně. Přejeme šťastnou cestu.
5: Baby,

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Rádio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Hádejte, kdo má nejhvězdnější sestavu na letošním šampionátu. No kdo asi? Kanada. Ta má taky jediný cíl, přivést ze Švýcarska zlato. Mimochodem, včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedly vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy a ti jdou taky po medailích. Co nás na stadionu čeká kromě bouřlivé atmosféry. Je to oficiální maskot, kravička Kůly, no jistě Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16:20. Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Radio Metropole.
4: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy. Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
0: Sport.
2: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohla doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes v noci teploty spadnou na 10 stupňů Celsia. Zítra nás potom

0: bouskami.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Bourá se v Konici na ulici Vrchlického, jde o nehodu motorky a osobního auta a opatrně se tady dá projet. Na nehodu potom pozor taky na dálnici za Olomoucí na cestě na Prostějov, zde je to bez bližších podrobností, ale taky tady průjezdné bez zdržení. Policejní hlídka je potom se 17. hodinou v Olomouci na střední Novosadské, na Jívavské ve Šternberku a nebo u tří mostů ve Svitavách. Šťastnou cestu!
1: Víc muziky, víc energie! Víc energie.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk Sobota.
2: Pepo, neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
1: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si piš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Tohle je
16: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, je od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
4: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
3: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.

0: roku 1868 31 stupňů Celsia a v roce 1836 byly ale jen pouhé 4 stupně. Víme, jak bude. Dnes noční teploty klesnou na 10 stupňů Celsia, zítra nás potom čeká jasno a slunečno. Naměříme okolo 20 stupňů a v pátek i nadále slunečné počasí s oteplením na 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se z Valmezu na Podlesí, jsou tu v sobě dvě osobní auta s držení na 5 minut. Počítejte taky v Moravské Třebové na ulici Josefa Kajetána Tyla se zdržením na 15 minut. A jinak silnice Olomouckého kraje budou i letos patřit závodu míru. Cyklisté během 4 dnů ujedou více než 500 kilometrů a nastoupají téměř 9,5 tisíce výškových metrů. S tím jsou spojené i dopravní komplikace, které od čtvrtka do neděle zasáhnou řadu obcí v kraji. Podrobnosti o dopravních omezeních nabízí Olomoucký report. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: materskymajales.cz.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
6: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30.

0: Studio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.

0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Nikdy jste ho neviděli, ale pokud chodíte do kina Metropol, on vás určitě viděl. Promítač olomouckého kina promítá už víc než 50 let a na svém kontě má okolo 5000 filmů. Rozhovor s ním najdete na stránkách Olomouckého reportu. Třetí nejnavštěvovanější místo v kraji zahajuje sezónu. Termály Losiny právě zpřístupnily venkovní bazény s teplotou vody až 36 stupňů Celsia. Podrobnosti píše Šumperský rej. Poslední květnový víkend mohou Přerované vyrazit za zábavou hned na dvě místa. Koná se Street Food Festival a taky oslava Dne dětí v parku Michalov. Kam můžete v Přerově vyrazit, se dozvíte na stránkách Přerovského deníku. A my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
2: Rádio Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme na to. Dominik Feri byl podmíněně propuštěn z vězení. Bývalý poslanec si odpikal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Soud mu stanovil 3letou zkušební dobu s dohledem a podle psycholožky z věznice už nepředstavuje pro společnost nebezpečí. Feri u soudu tvrdil, že se změnil, chce vést řádný život a založit rodinu. Proti propuštění ale vystoupil zástupce poškozených žen, podle kterého mají oběti z jeho návratu na svobodu stále strach. Pojďme dále, miminko je na světě, Miraj Navrátil

0: tramvaj.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
3: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.